0: Víte, vy jak chvíli vlastně neslupě, když jsou to, ha? Ty vlastně náda se slupě rukli, ha, a jume náda smůz. O co těho si nejde, po? Kýte!
1: Kýte!